0: se bavit.
1: Já jsem tuhle dostala takový roztomilý dopis.
2: Ano?
1: Kdybyste dovolil, tak já bych ho tady přečetla.
2: Tady? No, no. Už jinak nedáte. Jo. Na co to máte?
1: No ten dopis. Aha. No. Tak, milý je B a VD.
2: Co to je?
1: No to jsou zkratky, no, teda ty naše iniciály. No, milý je B.
2: A jo, je B a VD, to jsme my dva no, jako no, živí. No.
1: Milý je B.
2: Člověk už má totiž z těch zkratek takový zmatek, že nepozná vlastní monogram.
1: No. Milý je B a VD.
2: U nás v mlékárně vyvěšou dokonce ve zkratkách takový cedulky, co mají ten den dobrýho na skladě.
1: No.
2: No. Třeba smet kešlech. Smetana kešleha, no.
1: Milý je B a VD.
2: Tam tuhle šel a tam stál kamarád před tou mlíkárnou a slabikoval si TV a ROH, televize a revoluční odborové hnutí.
1: Zřejmě pozvánku na nějakou přednášku, že?
2: Ne, Tvaroh tam měli na stavu.

0: mě to je jedno, já ten dopis znám, mě to nebaví.
1: Ne, ne, přečtěte ho, my jsme všichni napnutí jak šandy, přečtěte ho, no, buďte hodná holčička, no.
0: Milý
1: je. Já vám přijdu v sobotu nanosit uhlí.
0: Milý je, be, a ve...
1: Jestli máte vinej sklep, nanosím i víno. Tak čtěte, no.
0: Milý je, be... A vede.
1: To jsme my dva.
0: No, jmenuji se Káťa Donátová a přátelím se s Venoušem Králem. Nahráváme si spolu vaše pořady a pak to zkoušíme po vás. Rádi bychom uváděli v televizi, ale to asi nejde, nep nás neznají. Vaše Káťa, 7. třída ZDŠ.
1: To je opravdu roztomilý, to vám závidím.
0: Já jsem si myslela, co ty dvě děcka pozvat sem.
1: Co to?
0: Pozvat ty dvě děcka sem.
1: Sem, jako no, na co?
0: No na co, no přenést na ně naše zkušenosti.
1: Ale kolegyně, vy si vážně myslíte, že se dají zkušenosti přenášet, že no se dají předávat? Kdyby to šlo, tak už se dávno nikdo nežení a nevdává. Helejte se. Sedněte si v plavkách do vosího hnízda.
0: No, zase já, jo.
1: A pak mě předejte tu zkušenost. My si spolu o tom můžeme potom popovídat, no. Můžeme si na to hačnout, teda já, vy spíš postojíte. A vy mě na nejvejš dáte radu, ano. Abych se vždycky mrknul, do čeho si sedám.
0: No ano, no dám vám radu, ale radu vyvěrající ze zkušenosti, a to je na tomto podstatný. Helejte, u nás v ulici je nějaký nevrla. No, je to starší, zkušený pán. A ten jednou takhle šel do hospody, dal si pivo, upil doušek, už byl mezi dveřma a křik skrz ně, zelený nahoru. Pak si dal zase pivo, zase doušek, a už byl zase mezi těma dveřma a volal, zelený nahoru. A když už to udělal po třetí, no tak ten výčepní povídá, poslyšte mě, do toho teda nic není, ale co to má být? A nevrla povídá, no co by bylo? Mám na starosti brigádníky, vysazujou stromky. Zelený nahoru!
1: To je podle vás předávání zkušeností, takhle, jo? Prosím vás.
0: To je předávání zkušeností, protože na metodě nezáleží.
1: Jo, takže může mít předávání zkušeností i písemnou formu, jo? No, i písemně se dají podle vás předávat zkušenosti.
0: Zajistě.
1: Tak to mám pro vás tedy příklad z jedněch italských lázní. Je? Tam takhle před sezónou nechal farář namalovat na dveře kostela nápis: věřící, pomněte, že vstoupit do chrámu páně v šortkách a v tričku je stejný hřích, jako svést manželku bližního svého.
0: Je.
1: A hned na druhý den tam někdo připsal: zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat. No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, já bych vám řekl vtip rád, jestli můžu.
2: No.
1: Tak to přišel takhle člověk, tedy mužský to byl, přišel k lékaři, lékař si s ním pohovořil, prohlédl ho, pak se na něj tak koukne a povídá, poslouchejte člověče, nejste vy flegmatik? A ten pacient na to povídá, pane doktore, mně to jedno.
2: Aha, to byl ale mladší člověk,
1: proč?
2: Že jo? Já mám takový dojem, že je poměrně dost mladých flegmatiků. No všimněte si jich v tramvaji, všimněte si jich v autobusu. Sedí tak nějak flegmaticky a dokonce některý i flegmaticky čtou.
1: Jo,
2: no.
1: A to i ve vlaku.
2: No.
1: Já jsem si všim, že nám hodně mládež čte takhle v těch dopravních prostředcích.
2: No, člověk by řekl, že sedí knihomol vedle knihomola.
1: Jo. No. Já jsem dokonce zaslech jednoho, jak říká druhýmu, pojď sem knihovole, co to čteš knihovole?
2: No jo, no. Ale aby jsme zase neházeli všechny mladý do jednoho pytlíku, že jo? Oni některý nečtou v tramvaji.
1: No jistě.
2: Některý spějí. Jo.
1: To jsem si taky všiml, no. A čím víc je tramvaj plná, tak tím víc těch mladých flegmatiků spí a za bílýho dne.
2: A to je divný, ne?
1: Že jo?
2: Starýho člověka v tramvaji spát nevidíte.
1: No tak ono, ve stoje se špatně usíná taky, že jo?
2: Já myslím, že to bude únava z dospívání, víte?
1: Je
2: já jsem
1: možná
2: někde četla, že dneska je dospívání nějak namahavý a složitý.
1: No jo, víte? To jsem taky četl, prý z dospívání, prý jsou stresy různý traumata, frustrace
2: flegmatismus. No, právě proto je důležitý vychovávat citlivě, trpělivě a taktně, že ne jako za stara.
1: No to ne, nepak jako za stara. Za stara nebylo sice někdy na činži, nebo na obě boty, ale dospívání bylo jednodušší.
2: No,
1: to bylo primitivní dospívání, prosím vás, to i táta kolikrát vrazil ratolesti facku.
2: No, dneska by se napřed šel poradit s psychologem. Že?
1: No. A přitom, ale víte, když slyšíte a vidíte, jak mladí poslouchají hudbu, no tak to byste řekla, že mají nervy ze železa.
2: No jistě, no decibely třesou panelákem.
1: Sousedi píšou výhružný dopisy národnímu výboru.
2: Ale mladí v tom kraválu študujou.
1: No to mě povídejte, já je obdivuju.
2: Já taky.
1: Stereobedny duněj na plný pecky. Yes my baby, yes my love.
2: No.
1: A oni se učí vlastivědu.
2: No. Pamatujete, my jsme poslouchávali hudbu potichoučku, takový to moje srdce housle.
1: Blají si šátek.
2: No, to bylo.
1: No jo, my jsme taky, kolegyně, na rande chodili velmi často pěšky.
2: Jo.
1: To. Dneska, prosím vás, já jsem byl tuhle u známých, oni mají takového 16-letého syna.
2: Jo.
1: Musím říct, velmi zdvořilej chlapec, on přišel, povídá, promiňte, že ruším. Tatínku, prosím tě, neměl bys pro mě korunu na metro?
2: Jo.
1: A ten můj známý otevřel peněženku a povídá, bohužel, chlapče, nejmenší, co mám, je 50 korun. A ten kluk povídá, to nevadí, tatíčku, tak mi dej, já si vemu taxíka.
2: Ale tak, my dva si zrovna stěžovat nemůžeme na děti.
1: Na děti? Nemůžeme stěžovat na děti. To ne, to by nám ty děti dali.
2: No jo.
1: A nakonec. Nakonec já, víte, na mě jsou mý děti hodný. To musím říct, jsou hodný. Opravdu, mě dokonce slíbili, až budu starý, že se mi postarají o domov.
2: Důchodců.
1: Patří. Ale já kdykoliv přijdu domů, víte, z práce, tak oni už jsou okolo mě a už mě postrčejí šamrdly a říkají, tatínku, odpočiň si, než půjdeš pro uhlí.
2: No.
1: A
2: no, moje dítě je na mě taky hodný.
1: Jo.
2: Všechno za mě udělá. I dluhy.
1: Víte, já si myslím, že nejdůležitější je, že ty děti s námi mají trpělivost.
2: Jo. A že pro nás mají pochopení.
1: No. Teď za malej ždibec tolerance
2: jim přenecháme konto v bance.
1: A 3+1 z loďí.
2: A auťák, ať si užijí.
1: A budem bydlet na venku.
2: A starat se jim o fenku.
1: A budem bydlet na kleti.
2: A starat se jim o děti.
1: A budem schánět jehněčí.
2: A to je možná přesvědčí,
1: že i rodiče jsou k něčemu dobrý.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, ale ta modrá opona měla by teď zrovna už nahoře a není, tak se... Opona. Opona. No tak je tam někdo u té opony? Haló?
2: No co má být?
1: Promiňte, já jenom, že tahle opona, tahle modrá, měla už být nahoře, že?
2: To je možný.
1: No.
2: On vedoucí oponář si odskočil zatelefonovat manželce.
1: To jo. A co vy?
2: Já jsem rozvedený. No. A jim?
1: No to slyším. Prosím vás, buďte tak moc hodný a vy byste to udělat neuměl.
2: Co?
1: Vytáhnout oponu.
2: Paní.
1: Co?
2: To je tak snadný, že by to dokázal intelektuál.
1: No tak.
2: Vím, že na vytahování je tady vedoucí, víte?
1: Aha.
2: Já jsem jenom na spouštění, já jsem mladší oponář.
1: No.
2: Na spoušti má jenom na pokyn, paní.
1: No. A především jste velmi neochotnej, že jo?
2: Podívejte, tohle to mě neříkejte. To kdyby tady byl Véďa, kdyby vydal pokyn, já vám tu oponu třeba rozkmitám.
1: Výborný, jenomže ten váš Véďa tady není, ta opona musí být nahoře, tak přemýšlejte.
2: K čemu mě to navádíte?
1: Co?
2: Copak to se hodí, aby podřízený oponář přemýšlel? Já začnu přemýšlet. No. Mně napadne, že ta opona má být opravdu nahoře a zblbnu a půjdu ji vytáhnout. Tam je nápad.
1: Ty sem. Ale pochopte, když to neuděláte, tak bude malér.
2: To bude malér vedoucího oponáře.
1: No jo, ale vy byste mu mohl zabránit.
2: A proč bych to dělal?
1: Poslyšte, je vám snad jasný, co se může stát?
2: Aby ne.
1: No.
2: Může se stát, že budu konečně vedoucím oponářem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
2: Co? S kým to tady rozmlouváte?
1: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
2: A vy něco potřebujete?
1: Já, no tak potřebuju... Co? Potřebuji splašit něco pro svou sestru.
2: Jo.
1: Nepila, hrabala, párala.
2: A dejte pokoj.
1: Co dejte pokoj?
2: No jak dlouho?
1: Co?
2: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
1: Ne? Myslíte vyštěnutá?
2: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
1: Já bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
2: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
1: No až na to, že šilhá.
2: No tam, nepatrně,
1: já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
2: No a?
1: Celou dobu jedla z mýho talíře.
2: To. To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně ovšem nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
1: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
2: A teď to vím od vás.
1: Ale houby, víte, já říkám, že nepila, ale...
2: Hrabala, párala.
1: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
2: No jistě, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá.
1: To jsou autoři.
2: Knihy?
1: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
2: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
1: Fakt?
2: No jistě, no, to byste byla hodná. Dokonce na představení.
1: Tady je? No. A ještě řekněte, že je tady vozem.
2: No jistě vozem.
1: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
2: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
1: On nemá Chryslera?
2: Chryslera. Milý kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo? Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
2: Já ho tam odnesu radši.
1: To je jasný.
2: To lidem došlo.
1: Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
2: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište.
1: Co tam stojíš?
2: Čekám, co paní napíše.
1: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
2: Právě proto tady stojím.
1: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
2: Ale víme, to bude první dotaz. Pište, paní.
1: Ne. Tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si to nějak poradí. Tak, jdeme zpátky.
2: No. Moment, počkejte paní, dajte mi ten sešit, ježišmarja, já jsem si tam nechal 50 korunů. Na kafe.
1: Co je?
2: Já tam mám 50 na kafe, jako. No.
1: No co je?
2: Je pryč.
1: Prosím tě, proč to děláš tohle?
2: No nezlobte se paní, vás musím prohledat.
1: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vost. Dej to tady na začátek, do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
2: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
1: Prosím tě,
2: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohla být 50 na světě.
1: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne, no. Aby si ji urazil.
2: Se omluvám ještě jednou.
1: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
2: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
1: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
2: Střídavej a stejnosměrný.
1: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
2: Chytrý člověk tohle.
1: Na druhé straně pravici.
2: Dejte pokoj.
1: Mezi tím je takový politický střet.
2: Ano, skřet takový.
1: Ne skřet. Střet.
2: Střet. Ano. Jako nádraží.
1: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
2: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
1: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde. To...
2: Když jsi to říkal?
1: No, dobře,
2: ale... Se jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
1: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemá rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já bych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
0: Hraní podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerád, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. A určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to hlavu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Víte? Ale já jí říkám Dáša šá, páč to víte, to je tajný. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její mohla nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodě hra taky šachy. A na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápe to, ne?
2: Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, no. Chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tady na plakátě. Všiml jste si?
4: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrá. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... poněvadž... to víte... psát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, že jo?
2: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
4: Jo.
1: A ona... Ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. Máš, on bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte?
4: A psa takovýho pejska má malýho.
1: Takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
5: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zaleje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
5: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
5: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
5: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. To je kus. Je to jako bílý. Dost!
5: Vy můžete nechat.
1: Dášo, domů!
5: To je u vás mamlas, moula,
1: hašašíra.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

si zastakina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy, Češi, no, ale tak co? Tam je Chladil, no. Ty jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Šenbrum a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupám. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Šene kace pucí muci. Prostě takový, no po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám okamžitě nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka, socialistického umělce, nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to tak se vidět. Napřed výdavý lidé, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, tu už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět v biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, Stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, tam prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečených luk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou v skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princip.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno velikánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jedinej krtek?
1: Tak aspoň pejska, takového malýho chundelatýho, Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
1: Ale tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bere vám ryba. Zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
3: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokorech získal Zimmermann místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokorech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Zimmermann takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy dimokorské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké Vsinové zámky. Dnes Zimmermannova ulice číslo 4. Tato Zimmermannova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě dimokorské školy vedl Zimmermann čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Zimmermann se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Zimmermannův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Zimmermann ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchhle těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že ho takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 000, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz keď budeš stáť s inou pri ohni,

0: ora llevo de far llevo de jako ya ora co tě našle hačku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezkou neděli přeji. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Dohodu má za šokující záležitost vzhledem k tomu, že Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy této suroviny z Ruska.
0: Jihlava aktuálně.
1: V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se starosty a aspiráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří jsou podle úřadů v kritickém stavu. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené.
0: Sport.
1: Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15.30.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Je krátce po 9. hodině a taky je dneska neděle 11. října, což je mimochodem Mezinárodní den dívek. Prostě takové mladé mdž. No a já i v tento den budu servírovat písničky zajímavosti a zábavu. A na co byste se mohli třeba těšit? No tak nabídnou informaci o tom, že českým novinářkám někdo vyhrožuje v ruštině. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A ještě to bude samozřejmě mnohem a mnohem více. Podrobnosti se dozvíte, pokud budete i nadále poslouchat vysílání Rádia Jihlava. Přeji tedy všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme dneska 11. října a můžeme se podívat, kdo dneska slaví svátek. Tak jsou to Andrej, Bruna, Brunhilda, Bruno, Selena, Zenaida, Zeneida, Zina a Ken. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. Posloucháte nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska s datem 11. října. Vaše starosti na naši hlavu. Redaktorce zpravodajského webu Novinky Karolíně Brodníčkové, která píše o domácí politice, vyhrožuje od poloviny srpna neznámý rusky hovořící muž. Ze zakrytého telefonního čísla jí volá několikrát denně. Když hovor zvedla, hrozil jí, že sama zjistí, co s ní udělají. Redaktorka si hovor s výhruškami nahrála a případem už se teď zabývá policie.

0: se, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Pojďme se teď podívat na dvě pranostiky, které jsou platné pro dnešní den. Jedna říká, na svátek Andreje čerstvý vítr zavěje. Nebo na svátek Andreje počasí nám nepřeje. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava zve na den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu od 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Americká vražedkyně Krista Pajková, kterou se před necelými 2 týdny nepodařilo popravit, byla propuštěna z nemocnice, vrátila se do vězení v Tennessee, kde nadále dostává lékařskou péči.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2-4. Artis zvítězil v sezóně nejvyšší soutěže teprve podruhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál 14. Polepšili si ale na 8 bodů.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás připraven výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo, kdy právě 11. října. No, tak i dál poslouchejte Rádio Jihlava a určitě se dozvíte víc. No a teď už za vámi posílám další hit a přeji příjemný poslech.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava a Fugas vám všem přeje krásný den s datem 11. říjen. My se teď budeme podívat na toto datum do historie. V roce 1414 mistr Jan Hus odjel na pozvání krále Zikmunda do Kostnice. V roce 1424 zemřel u Přibyslavy hejtman Jan Žižka z Trocnova. V roce 1856 Bedřich Smetana odjel do švédského Göteborku, kde mu bylo nabídnuto místo dirigenta filharmonické společnosti. V roce 1868 v Praze a v nejbližším okolí byl vyhlášen výjimečný stav. V roce 1883 zahájila provoz klinika České lékařské fakulty. V roce 1984 Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu. A v roce 1989 československá vláda oznamuje své rozhodnutí zkrátit vojenskou službu na 18 měsíců.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli 11. října a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se rodili slavní. Třeba fotbalista Martin Hašek, herec Stanislav Šárský, hokejista Jiří Kochta, ale taky třeba americký herec Luke Perry. No a pokud i vy dnes slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

Někdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chvíli,

0: hledáme signál.
1: Příjemné nedělní dopoledne vám přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled ukazuje jen nejpravděpodobnější vývoj.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. Jan Grolich, Tomáš Fiala, Jan Sobotka, Jan Grulich a Zbyněk Linhart totiž uzmuli vítězství hned v prvním kole, jelikož získali nad 50% hlasů. Do boje o třetinu senátních křesel tak postupuje dalších 49 adeptů.
0: Co se děje v kraji?
1: Lidé v Cejli na Jihlavsku už příští rok nebudou muset za nákupy do větší obce. Obchod s potravinami zde v současné době chybí, proto se obec rozhodla pro výstavbu vlastní obecní prodejny na pozemku bývalého družstva. Stavební práce se už rozběhly. Na následky útoku tygra zemřel muž včera v zooparku nedaleko anglického Doncasteru. Návštěvník vstoupil do výběhu, šelma jej napadla a na místě zabila. Tygr po incidentu zůstal ve výběhu, zahrada byla okamžitě evakuována a po zbytek víkendu zůstává zavřená.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Severočeši v neúplné tabulce poskočili na 4. místo. Brněnský nováček prohrál po třetí z posledních 4 utkání nejvyšší soutěže a klesl na 7. příčku.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 11. října a je neděle. Máme taky krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že v Lidlu se objevilo maso se salmonelou. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď jen popřeji pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve čtvrtek varovala před dvěma šaržemi kuřecího masa, u nichž laboratorní rozbor prokázal bakterii salmonella. Kontaminované výrobky pocházely z Rumunska a z Maďarska a dostaly se do prodejny Lidl v Ústí nad Labem. Tak Ústí je daleko, na to Dlabem.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, to s datem 11. října.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale taky třeba u nás na Vysočině. Větší šancí neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři také na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná už projevovat sucho.
2: My jsme si vyšli na houby, ale nějak moc nerostou.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Na houby se musí vyrazit dřív.
2: Když my si zase rádi přispíme.
4: Já vím, já jsem vás viděl.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Rekonstrukce Kosmákovy ulice se postupně blíží ke svému konci. Práce na sítích i nových površích se dokončují a řidičům se tak začínají vracet některé průjezdy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. Řekl to ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Kandidovat podle jeho slov nebude ani Karel Havlíček.
0: Co se děje v kraji?
1: 5 let zavřený zámek Dukovany na Třebíčsku změnil majitele. Nová vlastnická skupina chce co nejdříve obnovit hotel a restauraci a později zvýšit ubytovací kapacitu ze současných 16 přibližně na 60 pokojů. Ve svých plánech počítá také s poptávkou spojenou s výstavbou nových jaderných bloků. Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi 5. rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň řekl, že si Zelenský může dělat, co chce, jen nezasahovat ruské rafinerie.
0: Sport.
1: Filip Salač po předchozích 2 medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v 1. desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska máme 11. října a je pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodiny si budeme povídat třeba o tom, že festival Metronom Prague po 10 letech končí. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Já vám přeji všem klidný a pohodový poslech a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem, hudební festival Metronom Prague, na kterém v minulosti vystoupili třeba Sting, Alanis Morissette, Iggy Pop, po 10 letech bohužel končí. Mezi hlavními důvody rozhodnutí ukončit jeho pořádání je nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Farář se ptá na hodině náboženství dětí. Děti, kdo chce jít do nebe? Hlásí se všichni, kromě Pepíčka. A proč ty do nebe nechceš? Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a na něm právě teď na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Další, prosím. Tak co to bude, pane?
3: Dobrý den, dejte mi 50 kondomů.
2: Ano, a budete k tomu chtít i papírovou tašku?
3: Ne, já myslím, že zas není tak škaredá.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte vysílání Rádia Jihlava, dneska je neděle a máme 11.10. No a v tuto chvíli na vás čekají hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Její odkaz žije dál. Anička Slováčková, která loni v dubnu podlehla nemoci, se ještě před smrtí stala patronkou nového charitativního kalendáře pro rok 2027. Na křtu ji zastoupil otec Felix Slováček. Kalendář se moc povedl a Anička by na něj byla určitě hrdá, dodal Felix.
2: Rádio Jihlava. Pouhý vítr
0: stromky dnů ohýbá. Ivana Bartošová je o několik minut starší sestrou Ivety Bartošové. Žije ve Švýcarsku, kde ji občas navštěvuje i její synovec Artur Štajdl. Tento týden se ale objevila v Česku, aby převzala ocenění za svou zesnulou sestru. Česko a Slovensko hned tak neopustí. Čeká jí totiž turné.
2: Rádio Jihlava.
0: Superstar bylo hodně smutno. Eva Farná, která usedla v porotě po boku Jakuba Prachaře, Pavola Habery a rapera Kalina, musela kvůli kolapsu vynechat nejen jeden, ale hned dva díly. Její nepřítomnost byla pořádně znát. Soutěžící byli zklamáni a kolegové nevěděli, jak dál.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezkou neděli přeji. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Dohodu má za šokující záležitost vzhledem k tomu, že Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy této suroviny z Ruska.
0: Jihlava aktuálně.
1: V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se starosty a spiráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří jsou podle úřadů v kritickém stavu. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené.
0: Sport.
1: Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15.30.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi, stále máme neděli, je 11. října a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, že čtveřice astronautů se z ISS vrátila na Zemi. No tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za malou chvíli. A mezi tím poslouchejte další hity a já vám k ním přeji příjemný poslech a pohodovou neděli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Modul společnosti SpaceX s 4členou posádkou mise Crew 12 přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Zpět na Zemi jsou Američané Jessica Meir, Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adnot a Rus Andrej Fedějev. Jejich návrat živě vysílal také americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. We're from Soul Sisters.

Máme 11. října, dámy a pánové, vy posloucháte Rádio Jihlava a my se na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementína. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 2003, kdy bylo 25 stupňů. Naopak nejstudenější 11. říjen byl v roce 1877, kdy bylo minus 1 stupeň. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 11,5 stupně.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, dnes s datem 11.10. Nicméně čas nás dohnal do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, předat mikrofon své kolegyni, popřát vám hezký zbytek neděle strávený s Rádiem Jihlava a těšit se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

0: nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den přeji. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů.
2: Jihlava aktuálně.
3: Nemocnice Jihlava zve na den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu od 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Americká vražedkyně Krista Pajková, kterou se před necelými 2 týdny nepodařilo popravit, byla propuštěna z nemocnice, vrátila se do vězení v Tennessee, kde nadále dostává lékařskou péči.
2: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2-4. Artis zvítězil v sezóně nejvyšší soutěže teprve podruhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál 14. Polepšili si ale na 8 bodů.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rády Jihlava zdraví Katka. Víme, že policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy. Je v pořádku, buďte s námi, dozvíte se víc.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými...

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se po letech dvě kamarádky. Tak jak se máš? Jsem vdaná za námořníka. 11 měsíců se plaví po mořích a na měsíc jezdí domů. Tak to tě teda lituju. No, tak není to tak hrozný. On z toho 2 týdny jezdí na návštěvu k rodičům.

Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že v Bukově na Žďársku vybuchla tento týden v objektu propanbutanová lahev. Další informace už za pár minut.

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

mísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. V Bukově na Žďársku vybuchla ve středu odpoledne v objektu propanbutanová lahev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Jeden člověk se vážně zranil, má popáleniny. Tak se opatrujte, teď k dalším hitům rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. Jan Grolich, Tomáš Fiala, Jan Sobotka, Jan Grulich a Zbyněk Linhart totiž uzmuli vítězství hned v prvním kole, jelikož získali nad 50% hlasů. Do boje o třetinu senátních křesel tak postupuje dalších 49 adeptů.
3: Co se děje v kraji?
4: Lidé v Cejli na Jihlavsku už příští rok nebudou muset za nákupy do větší obce. Obchod s potravinami zde v současné době chybí, proto se obec rozhodla pro výstavbu vlastní obecní prodejny na pozemku bývalého družstva. Stavební práce se už rozběhly. Na následky útoku tygra zemřel muž včera v zooparku nedaleko anglického Doncasteru. Návštěvník vstoupil do výběhu, šelma jej napadla a na místě zabila. Tygr po incidentu zůstal ve výběhu, zahrada byla okamžitě evakuována a po zbytek víkendu zůstává zavřená.
3: Sport.
4: Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Severočeši v neúplné tabulce poskočili na 4. místo. Brněnský nováček prohrál po třetí z posledních 4 utkání nejvyšší soutěže a klesl na 7. příčku.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky další informace k tomu, že rekreační rybník Rosnička u Svita, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo napustit. Víc informací za chvíli.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Rekreační rybník Rosnička u Svitav, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek, stav vody v rybníce je na minimo. Co přiteklo, to se z velké části vypařilo. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne chlápek do přeplněné lékárny a křičí: prosím, puste mě, doma mi leží žena. Lidi ho pustí k okénku a chlap říká: prosím vás, 4 kondomy.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Teď už ale před námi další hity rádia Jihlava. Mějte hezké odpoledne.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. Řekl to ve volebním štábu ANO po senátních a komunálních volbách. Kandidovat podle jeho slov nebude ani Karel Havlíček.
0: Co se děje v kraji?
1: 5 let zavřený zámek Dukovany na Třebíčsku změnil majitele. Nová vlastnická skupina chce co nejdříve obnovit hotel a restauraci a později zvýšit ubytovací kapacitu ze současných 16 přibližně na 60 pokojů. Ve svých plánech počítá také s poptávkou spojenou s výstavbou nových jaderných bloků. Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi 5. rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň řekl, že si Zelenský může dělat, co chce, jen nezasahovat ruské rafinerie.
0: Sport.
1: Filip Salač po předchozích 2 medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v 1. desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěknou neděli, zdraví vás Katka na rádiu Jihlava. Víme, že Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. Další podrobnosti za pár minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. V první vlně se do něj od loňského září zapojilo přibližně 700 domácností. Město chce tímto způsobem snížit množství směsného komunálního odpadu. Vytříděný odpad z kuchyní končí v bioplynové stanici. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přijme krásný den.
1: To pochopí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To se nestydíš? Přijít takhle pozdě z hospody? Huláká paní Novotná na manžela. Moc se neraduj, jen jsem se vrátil pro harmoniku.

0: Za hitem z Rádia Jihlava pro váš lepší nedělní den a taky víc o tom, že Jevíčko investoval téměř 24 milionů do vzniku nové zubní kliniky. Podrobnosti už za chvíli.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

vzniku nové zubní kliniky město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Tak to jsou dobré zprávy z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava pro váš pohodový víkend.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezkou neděli přeji. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh je podle premiéra Andreje Babiše velkou fackou pro Evropu. Dohodu má za šokující záležitost vzhledem k tomu, že Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy této suroviny z Ruska.
0: Jihlava aktuálně.
1: V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se starosty a spiráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Při včerejším útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Někteří jsou podle úřadů v kritickém stavu. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené.
0: Sport.
1: Fotbalisté Barcelony vyhráli ve španělské lize i osmý zápas. Obhájce titulu porazil Getafe 3-0 a vede tabulku o 5 bodů před Atletikem Madrid.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy. Je v pořádku, buďte s námi, dozvíte se víc.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hitami.

odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Policie odvolala pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy, je v pořádku. S prosbou o pomoc při jejím nalezení se policie obrátila na veřejnost, když v pondělí odešla z domu bez léku, které potřebuje, a už se nevrátila. Ženu se podařilo najít v Jihlavě v Křížové ulici. Takto jsme rádi, teď zpátky k hitům Rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přicestuje Pražák do Ostravy a zastaví prvního domorodce a ptá se, prosím vás, jak se dostanu do centra?
2: A místní mu říká, kamaráde, s takovým přízvukem se ty živý do centra nedostaneš.

0: Radio Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že v Bukově na Žďársku vybuchla tento týden v objektu propanbutanová lahev. Další informace už za pár minut.
1: Hravý podzim na Radio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních banerů.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava zve na den otevřených dveří porodnice, který se uskuteční 10. listopadu od 14 hodin ve velké zasedací místnosti. Akce je určena především nastávajícím rodičům, kteří se chtějí seznámit s prostředím jihlavské porodnice a získat praktické informace o průběhu péče před porodem, během něj i po narození dítěte. Americká vražedkyně Krista Pajková, kterou se před necelými 2 týdny nepodařilo popravit, byla propuštěna z nemocnice, vrátila se do vězení v Tennessee, kde nadále dostává lékařskou péči.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové doma v 10. kole první ligy nečekaně podlehli brněnskému Artisu 2-4. Artis zvítězil v sezóně nejvyšší soutěže teprve podruhé a znovu venku. Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka jsou dál 14. Polepšili si ale na 8 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky další informace k tomu, že rekreační rybník Rosnička u Svita, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo napustit. Víc informací za chvíli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

Sofia. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Rekreační rybník Rosnička u Svita, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek, stav vody v rybníce je na minimo. Co přiteklo, to se z velké části vypařilo. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazuji vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazují svůj dres na trénink.
1: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

0: Dej hlava vám všem. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Další informace přidám během pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Teď už ale před námi další hity rádia Jihlava. Mějte hezké odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhovor v kožešnictví. A ten límec z polární lišky se mi líbí. Nepoškodí ho déšť? Tak silně o tom pochybuju. Nebo už jste někdy viděla v lese lišku s deštníkem?

Sněná, za sklem za stě mám, poznám to, když seš raněná, že ne magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý milionář zemřel a zanechal závěť s tímto zápisem. Manželce odkazují vilu, synům peníze ve stejné výši. A svému švagrovi, který pořád tvrdil, že je lepší být zdravý než bohatý, odkazují svůj dres na trénink.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař se ptá pacienta. Mluvíte ze spaní? Ne. Já mluvím, když ostatní spí. Jak to myslíte?
2: No, já jsem učitel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jitáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec si ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Páč tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště. Takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. A já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky, stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam také jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo? A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic, u mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Fontána, to bude na pořád.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: S ním je zlobý Venca, co se známe. My se známe tak, že jednou já jsem byl na návštěvě někde a pak jsem potřeboval rychle vlíz do skříně a on tam odtud vyšel. No a od té doby mě napadovuje. Mě maminka, když jsem měl takový ty první pokusy ve filmu, tak moje maminka přijela se pát do Prahy na slavnostní premiéru. Na mě nevyšla kytka akorát ten den. To jsou takový zhody okolností a stáli jsme na refíži na příkopech a tam šel Venca. Já pám, maminko, to je vaše čtekl, to je komik takový, ale to ne, že by to chtěl, to on je od narození. A teď něco, já pám, Vendy, pojď sem, prosím tě, řekni něco mamince, on pám. Maminečko, jsem byl tak prdlý včera. A naše maminka povídá, to je náš Laďa. Já jsem pro tuhle tu věc, pro tenhle ten bál udělal, co jsem mohl. Já jsem se i vyzdobil, udělal jsem si fousy, znamínko krásy. Jsem mezi servírkama, jako servír hlavním. No a cítím se tady velice pěkně, přestože moje maminka mě vždycky zrazovala před tím prostředím. Moje maminka byla přesvědčená, že v barech a v takových podobných krčmách tancují nahý děvčata na stolech. A my jsme se jednou vrátili, byli jsme v Roxy, já jsem neměl ani korunu ze stipendie a maminka pá, kde v Roxy? A pá, maminko, ale tebe podfoukli. Tam nikdo takovej nebyl. My jsme tam kvůli tomu šli, kvůli tomu jsme do toho vrazili ty peníze. Nikdo tam nebyl. Já mám takový pocit, že kdyby mnozí otrlí námořníci přišli dneska do těch diskosíní, tak se zaroutěj nervově. Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já jsem... Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracel, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila?
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Tak co je, halo, další.
1: Co říkáte?
0: No, co si přejete, chci vědět.
1: Já? Jo, tak jo, co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
1: Lístky do kina, lístky do kina.
0: To je mě jasné, ale na co?
1: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
0: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
1: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
0: Včera, dnes a zítra?
1: Co?
0: Na včera, dnes a zítra?
1: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
0: Na zítra,
1: ano. A co hrajete zítra?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Co?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
0: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
0: No ano.
1: Ano.
0: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. No. Já nevím, oni to hrajou taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
2: Neděli,
1: no,
2: jak chceš, ale v neděli.
1: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je.
0: Tak na kdy teda to chcete?
1: Co říkáte?
0: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
1: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
0: Dobře.
1: Teda, no, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Co?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: No, teď vám to říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. A po zejtří?
0: Po zejtří. My si teď věděli, to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano.
1: A co hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
1: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, chtěl, ano.
0: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Nejsem s tomu se dozvědět, co vlastně hrajou. No, tak.
0: Tak
1: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý. Tak,
0: toto trvalo.
1: No, jo, no, tak,
0: 114 korun mi dáte.
1: To je dobrý. Tak.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se koukne. Teď se s vámi koukne. Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
3: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď. A prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
2: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v Táboře. Roku 1900... Zvět. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý zvět. No a z toho nejhorší jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
2: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. No jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali jako šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a vidíte Racka, jako to je mu to vás nechá amerikánsky, že jo. Jako zase v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi něco podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to z nás jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl a... Já jsem viděl... Poukal jsem do stolu. Ten jsem tam úplně sám, v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předary je dost, tak jsem po vzoru toho pána skřikl... Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkám, co jsi chtěl? Rum! Karle, pojď sem. To je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšel bratr taky plafusácký. Říkali, co pak chceš, babečku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den, beseda o kohoutích zápase. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky Nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky,

šoural Alois Sloup, v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z Česky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová Vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, který mu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s někým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Byť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo. To jsi asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady, že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt, jo? To C-čko, jo? Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt, jo? Jako G-čko, jo? Jako G, jo? Myslíš jako G-bot, jo? A Jerry říká, no vidíš, ty jsi přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí, byla? A já říkám, ne, Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslel opravdu upřímně. Že Mája je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to G-čko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostý ženich, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zavslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat. A my jste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně. Má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je. Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, by bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhej, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí.

0: Počkej.
1: Vítám místní smetánku, dobrý den.
0: Alois, opatrně.
2: Co?
0: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
1: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Tak, vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
0: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
1: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
0: Prosím tě. Necháme.
1: No, jestli pán nešel najisto.
0: Ne.
1: Po paměti, Pavlov, reflex.
0: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
1: ano.
0: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
1: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Zadu sedí chudí na učitele, nazdar.
0: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví. Tak.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohrad.
1: Veselohrad? Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer. Zase, abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Pardon, nerozumíš, nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo, ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím
2: něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic si nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válej televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale kope mi! Kope na koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, tak víc na večeře. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnu, že jsi to rozšlapal jako hroch.
1: My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál, je to strašně napínat.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš, jako balón, jako koza na pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
1: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip, já pořád odsvedávám o princip.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
1: Denně to je.
2: Fůra,
1: každou hodinu!
2: Každou?
1: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popere na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ticho, bude! Dosta už tam! Já se nezvědušil. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl
1: koupelny.
2: Jenomže od té doby máme místo 3 místností 2.
1: Ale za to větší.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňávej koberec. Ale co já z toho mám? Co já z toho mám? Jenom to, že vy na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel.
1: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček! Popel!
3: Už jsme u toho.
1: Výborně.
2: Kam jdeš? Kam jdeš? Vstajte plichu.
1: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. To si je možný. No, je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo něco dělal a rozpojil to.
2: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš, že jsem luxovala.
1: Ježiš, my jsme si zaluxovali.
2: Tak to zapni.
1: Co se stalo?
2: No.
1: Počkej, kolik hodin?
2: Proč? Ty někam jdeš?
1: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
2: No, to je 8 pryč, to.
1: Ují, definujeme se.
2: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam funě.
0: Rádio Jihlava 101.